Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: urobte sír. Je tu fotka. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Počkat, ještě jsme zapomněli na husí kůži.
1: To jsou přece zimomriavky.
2: A kapesník, vreckovka.
1: Korčule,
0: brusle.
2: A karfiol, květák. Zkrátka je toho moc. Zkrátka je

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: vás by tiež raz, dva zožral.
1: Strašne sa bojím strašného vlka. Aj ty, mamička?
0: Ja veru nie. Mám strašne ostré rohy a on to dobre vie. Nedávno som sa s ním pochytila a poriadne som mu vyprášila kožuch. Milý vlčko až tak spieval. Joj, už to mám. Dvere otvoríte, len keď vám zaspievam pesničku.

0: Výborne, Capko. Ty si moja múdra hlavička. No, a teraz za mnou zatvorte dvere na závoru a otvoríte len, keď vám zaspievam túto pesničku.
1: Áno, mamička.
2: Tak.
3: Vidíte, Capko?
2: Ozaj je preč. Lenči, ozaj.
3: Ja som ti ušla.
2: Nevráti sa náhodou. Musím sa presvedčiť. Potajomky spoza krničkou ju budem sledovať, až kým nezajde ďalej.
4: Počkajte, počkajte, počkajte. Čiko. Kto to klope? Kto to búcha? My ťa nepustíme, dnuka.
2: Kozlietočka maličké, otvorte, že mamičké. Mlieko nesiem v kapsičke a vemienko v mrkvičke. Koza je moje meno a mám v hlave seno.
4: Veru, že máš v hlave seno, ak si myslíš, že nás oklameš. Ty nie si naša mamička.
2: Akože nie som, čo máš? Nepoznáte? Veď vám spievam pesničku. Tak už nemudrujte a otvárajte rýchlo dvere.
4: Ty určite nie si naša mamička, veď ani pesničku nepoznáš.
2: Akože nepoznám, veď som ju sám vymyslel. Vlastne vymyslela.
4: No, vieš čo? Tak nám ju ešte raz zaspievaj a uvidíme, či si naozaj naša mamička.
2: Kozliatočka maličké, otvorte, že mamičké. Keď ne, neotvoríte, nakopím vás určite.
4: Ty, že si naša mamička, nedaj sa vysmiať. Pesničku nepoznáš a keby si ju aj vedel, názveru neoklameš. My poznáme mamičku aj podľa hlasu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Jojojoj.

rozprávkach. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: začne a ju však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.